Nebo jeho cárstvo je síla a sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i příště, a věky věků.